0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit rády.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
0: Hit Radio. Hit Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes bude zpočátku polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty o poznání nižší než včera, v Čechách maximálně 21 a jinde až 25 stupňů Celsia, na Moravě ale může být až 29 stupňů.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
2: Krásné, dobré, tady u nás upršené nedělní ráno, 7:03, s vámi Lea a taky můj milovaný kolega.
1: Filip, krásné ráno.
2: Ty jsi Filipek.
1: Filipek, no to možná, kdy jsme bylo pět.
2: Dobré ráno, přátelé, kamarádi, kdo vstáváte s námi, napište nám na 777-937-777. Startujeme nedělní vysílání z Eteru Hit Rádia právě teď. Atomic Kitten anebo Avicii. Hey brother, ale já bych to nazvala Hej posluchači, dobré ráno!
0: Hit Rádio Vysočina.

0: máš ty sítě do oken, víš, tak ono se to říká jako zavírat, se to musí, víš, aby ten komár tam jako nemohl prolítnout tou sítí, tak jenom taková rada pro tebe i od posluchačů vlastně, co by řekli. Než ty sítě máš, musíš je používat.
1: No jo, no. Já jsem celou noc slyšela kolem ucha jenom takový to nepříjemný.
2: Hit Radio Vysočina.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krásné dobré ráno. Chodí nám od vás spousty úžasných zpráv, děkujeme za ně. Třeba tady od naší posluchačky, ahoj, vařím v kotlíku koleno na zahradě a k tomu pivko, čusek, teda posluchače. Nebo tady krásné dobré milé ráno, posluchači, přeji všem nejkrásnější den, i když pochmurný, ale věřím, že díky Leonce a Filipovi bude krásnější. Těším se na společné dopoledne, plné krásných písní, dobré nálady, vaše Ivča. Ivanko, moc krát děkujeme a vy, co jste v práci, nejste v tom sami. Teď už ranní update a Filip Lejček.
1: Ranní update.
2: Američtí policisté zveřejnili video z akce, při níž takřka přímo na místě činu chytili zloděje, jenž se vloupal do nedaleké prodejny. Přitom mu totiž ukradli auto, tak na policii sám zavolal. Usvědčili ho stopy krve na rukou, brýlích a oblečení. Muž z amerického státu New York překonal svůj vlastní rekord, když na skateboardu dokázal dojet z Kalifornie na Floridu za pouhých 39 dní. Přitom navíc vybral peníze pro organizaci, která bojuje proti závislostem u dětí. A letecká společnost British Airways musela více než 300 cestujících na poslední chvíli zrušit let z Barbadosu do Londýna, protože palubní personál se vzpamatovával z kocoviny po bujarém večírku v hotelovém baru. Jedna letuška se pozvracela a její kolega skolaboval a musel být odnesen na pokoj. Tak to je sebranka, co? To je jak kdyby my dva jsme dělali prostě personál v letadle. Jo? Neletí se, prosím vás, tam tato zvrací a ten je na mol.
0: Jo, ale děje se to, jako jo, děje se. Já třeba alkohol nemám ráda, takže mě bys asi jen tak zrace takhle neviděl.
2: Tak by ses přežrala večer, no.
0: To jo, to miluju. Ježíš Maria, a sladký a slaný.

0: Dneska máme 19. července a to znamená, že dnešní den je významný tím, že je, přátelé, den karaoke. Vy všichni, kteří si rádi zpíváte doma, v koupelnách, ve sprchách, v autech, budeme dneska oslavovat o 100% víc a já vím, že i můj kolega strašně rád zpívá. Vy ho kolikrát nemáte možnost slyšet, ale on tady kolikrát mimo éter zpívá, křičí, tančí, běhá kolem vysílacího pultu. Tak já jsem si řekla, že by nám Filipek mohl i něco takhle brzo ráno zaspívat v tento výjimečný den, že je den karaoke. A Filip je velký fanoušek Backstreet Boys.
1: Ano.
0: Tak jsme se domluvili, že místo mě bude zpívat Filip, protože o mě je známo. Vy víte, že ráda zpívám, gospel zpívám, hraju v Celine Dion show a tak podobně. Ale Filipa jsme ještě neměli možnost slyšet, takže...
1: Ale to bude jako velký představení. Doteď jsem tuhle písničku zpíval třeba pro 10 lidí na své oslavě, ale nevím, kolik teď teda poslouchá lidi a budou to určitě tisíce, že jo? Tak no, jdeme
0: tak
1: na to
0: klidně. Vás, Filip Lejček v premiéře Backstreet Boys. Filipe, připrav se.
1: Trošku už jedou, počkej.
0: No pojď.
1: A teď to rozjedem.
0: Filip Lejček.
1: You are my fire, the one desire, believe.
0: Dobře, ty pojď ještě.
1: When I say...
0: A teď.

0: When you say,
1: a teď bude refrén, jo?
0: I want it that
1: všichni.
0: Way. Tell me why in nothing but a heart.
1: Filipe, stačí, děkujeme,
0: jo,
1: moc, děkujeme
0: bylo
1: moc.
0: To, přátelé, omlouvám se za tenhle zážitek, ale jelikož jeden karaoke, tak každý z vás si takhle může zaspívat. Sice to uslyší méně lidí, ale tak pojďme si to oslavit. Dítě jedno, jestli to je dobrý, špatný, výborný nebo skvělý jako Ulej. Pojďte si to užít dneska.
1: Hudba je lékem na všechno. A víte co, Backstreetu bylo dost. Filipe, díky, tady
0: ano,
1: je...
0: Ano.
1: Robbie Williams.
0: To je tak... podobný.
1: Hezké dobré ráno a napište nám, jestli rádi zpíváte, co pro vás hudba znamená na 777 937 777. Hezké ráno.

Děkujeme za ně, protože jsme se ptali, co pro vás hudba znamená, jestli si rádi zpíváte, případně kde. Tak zatím vyhrává auto a koupelna. Koupelnu naprosto chápu, protože tam je nádherná akustika. Ale víte co, zpívejte si kdekoliv a kdykoliv. Fakt. A my vám teď budeme hrát skvělou muziku. Jeleni nebo Justin Timberlake, taky Miley Cyrus. Dobré ráno. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes bude zpočátku polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno, zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Co se týče teploty, se budou lišit dle polohy, v západní polovině Čech maxima 21 stupňů, jinde v Čechách až 25. Na Moravě bude nejtepleji, tam se maxima dostanou až na 29 stupňů Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
2: Hezké dobré ráno, 8:02, díky, že jste s námi. Dneska je den karaoke, vy nám píšete spousty krásných zpráv, jak si rádi zpíváte v autech, v koupelnách, prostě kdekoliv to jde. Tak pokud možno dneska to oslavte o něco víc. My vám k tomu budeme hrát skvělou muziku Alex Warren nebo Blondie. Zabrouzdáme do těch 80. 90. Maria právě teď.
0: Hitrádio Vysočina.

tady pro vás máme opět příběh, který napsal sám život. Esence češství, já to miluju. Čechům explodoval totiž kufr na dovolené a byl plný plechovek kozla. Může být snad nějaké

0: ráno. Před námi spousty skvělých hitů One Republic, Benazi Bros a nebo kapela Miraj, kterou rozhodně tohle léto můžete vidět na nejlepším letním festiáku Hrady.cz. Jestli se někam chystáte, teď jsme byli na Kunětický hoře, na Točníku, tak ještě 6 zastávek a končit budeme v srpnu na Bezdězu, kde se na vás kapela Miraj bude neskutečně těšit. Každopádně kluci mají novou show, vypadá to, jak když zpívají doma z obýváčku, takže je to opravdu hezká podívaná. A kdybyste se chtěli podívat na sociální sítě, co jsme s Mirajem pro vás nachystali, nebo co nejhoršího se 5 minut před koncertem může Mirajovi stát, že se mu nechce na malou, ale chce se mu na tu druhou velkou potřebu, tak se mrkněte na můj Instagram Lea Giongiosi. Natočili jsme pro vás takový krátký video.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti

0: oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny. Jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: One Republic Sunshine, taky ranní update a Filip Lejček.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V Argentině se šíří nový virální fenomén mezi mladými lidmi. Čím dál víc teenagerů se na sociálních sítích i v běžném životě začíná identifikovat jako zvíře. Nosí masky, napodobují jejich chování a vyžadují, aby k ním bylo tak i přistupováno. Psychologové mluví o úniku z reality.
0: Tak jaký by si byl ty zvíře?
2: Já koník. A ty bys byla...
0: Kráva.
2: Kobylka. Šok zažila jedna americká rodina při přípravě rodinné večeře. V balíčku s kupovaným listovým salátem z běžného supermarketu totiž objevili živou žábu. Zvíře v plastovém sáčku přežilo transport i chlazení. Obchod se zákazníkům omluvil a incident teď řeší s dodavatelem. No a v Kalifornii zatkli muže, který vykrádal domy ve velmi netradičním obleku. Na akce chodil maskovaný jako kompletní zahradní keř. Maskování mu sice dlouho procházelo, ale nakonec ho usvědčili moderní domovní kamery. Sousedé si původně totiž mysleli, že se jim na zahradě jen hýbe flora.

0: Hit Rádio s vámi. Dneska dobré ráno, 8 hodin 41 minutek, je aktuální čas, neděle 19. červenec. A my tady krátce po deváté budeme mít velmi vzácnou a důležitou osobu. Sice takový rozhovor na telefonu nebude tady osobně, ale můžete se těšit na Radku Wernerovou, což je česká dobrovolnice a hlavně zakladatelka prvního dětského hospicu v České republice Dům pro Julii, který velmi dobře znáte i z našeho vysílání, protože třeba na Vánoce, pokud nás pravidelně posloucháte, tak víte, že jsme tady společně kupovali srdíčka, ozdoby na vánoční stromek, která pomáhají, a vy jste nás téměř během 2 dnů vykoupili, za což obrovsky děkujeme, takže si dáme rozhovor po 9. hodině, narozeninovou ruletu potom po 10. a prostě čeká nás toho spousty, ale hlavně skvělá muzika, Pink Kabáti, a nebo taky Miles Smith a spousty dalších, tak buďte s námi a krásné ráno.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dnes bude zpočátku polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde až zataženo, teď se nepřeřeknu, ti říkám, jo, přátelé, prostě může pršet, přehánky, počítejte s tím, teploty rozdílný, západní polovina Čech až 21 stupňů, jinde 25, na Moravě tam bude teplej až 29 stupňů Celsia.
2: Kdyby naši posluchači Bang. Viděli, jak se soustředíš na to, ale jsme jenom lidi a o tom to je.
0: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší.
2: Hezké, dobré dopoledne, s námi taky Filip Lejček, kterýmu se motá jazyk dneska. Mně se to stalo včera a je to naprosto lidský, Filipe, i naši posluchači ti to odpustí.
1: Cože? Ne, dobrý, no prostě se stane, zamotáš se, už to není cesta ven.
2: Každopádně vám přejeme už krásné nedělní dopoledne, za chviličku rozhovor na telefonu s Radkou Wernerovou, což je česká dobrovolnice a zakladatelka prvního dětského hospicu v České republice Dům pro Julii. Teď už ale Los Frequencies.
0: Hit Radio Vysočina.

0: A to je Lady Gaga, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, ale teď už tady nebudu sama. S námi v éteru bude úžasná žena, česká dobrovolnice, aktivistka a hlavně zakladatelka prvního dětského hospicu v České republice Dům pro Julii, Radka Wernerová. Vy Dům pro Julii znáte i z našeho vysílání, hlavně teda o Vánocích, kdy jsme společně pomáhali koupí srdíček, pokud někdo vzpomínáte, tak ještě jednou děkujeme. Každopádně Dům pro Julii slaví druhé narozeniny od svého vzniku a my tady právě máme na telefonu zmiňovanou ženu Radku Wernerovou. Krásné dobré dopoledne. Radko, co vám po dvou letech existence Domu pro Julii dělá takovou tu obrovskou radost a na co jste pyšná?
1: Mám radost, že se nám daří být důvěryhodnou organizací pro naše klienty a jejich rodiny, že nám rodiny svěří své vážně nemocné děti a dopřejí si odpočinek od té náročné péče. Také jsem hrdá na náš tým, který je profesionální a nebojí se výzev a všichni společně tady tu práci, kterou vykonáváme, děláme rádi a s láskou a respektem.
0: A my jsme pyšní na vás, protože děláte úžasnou věc. Každopádně stále panují jakési nejasnosti. Vysvětlete prosím rozdíl mezi hospicem pro dospělé a hospicem pro děti.
1: Ten největší rozdíl je v té dlouhodobosti péče. V klasických hospicích pro dospělé se bavíme o péči v závěru života, to znamená třeba v řádech dnů, maximálně týdnů, když to dětské hospice obecně poskytují péči po

0: úplně v blízké budoucnosti nějaké konkrétní změny.
1: Dobře, Radko, děkuji moc krát, my se k rozhovoru ještě vrátíme. Teď už posíláme další skvělou muziku. Hezkou neděli.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Pátky po čtvrt na 10, hezké nedělní dopoledne, 19. červenec. My pokračujeme v rozhovoru, protože na telefonu máme Radku Wernerovou, což je zakladatelka prvního dětského hospicu v České republice, Dům pro Julii. Radko, jaká je aktuální situace a v čem byste potřebovali nejvíc pomoci? Co vás tíží?
1: Tak aktuální situace pro nás není úplně příznivá jako pro organizaci, která v tom systému nemá to legislativní ukotvení. Nicméně i přesto se nám daří ty služby poskytovat. Do budoucna by nám opravdu pomohlo, aby dětský hospic byl legislativně ukotven a aby bylo zajištěno systémové financování. To bohužel zatím není.
0: Mm-hmm. Měli jste problém s nedostatkem personálu. Jak jste na tom teď?
1: Máme velké štěstí asi a velkou radost, že se nám daří postupně nabírat. My rozšiřujeme vlastně zejména tým přímé péče, to znamená zdravotní sestry a pečovatele a pečovatelky, a nábor jde podle plánu, takže se nám daří i navyšovat kapacitu.
0: To máme obrovskou radost. A jak zásadní je pro vás podpora našeho Hitrádia, našich posluchačů?
1: Pro nás podpora Hitrádia, ať už týmu Hitrádia a všech posluchačů, je pro nás opravdu absolutně stěžejní, protože samozřejmě jsou to krásná finanční podpora a zároveň je to i taková morální podpora a je skvělé vidět, že i v široké veřejnosti jako nejsou lhostejné osudy rodin právě, které se ocitly v té těžké situaci, kdy mají to nevylečitelně nemocné dítě. To je úžasné a moc děkujeme.
0: Krásně řečeno, děkujeme moc. Tolik zakladatelka dětského

0: Hospicu Dům pro Julii Radka Wernerová. Slavíme druhé narozeniny tohoto hospicu a my se už teď těšíme, až společně budeme s vámi, kamarádi, přátelé, pomáhat tam, kde je potřeba, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude opravdu potřebovat někdo z nás. Pokud chcete, mrkněte se na web domprojulii.com, můžete teď přispět i jakoukoliv částkou a já věřím, že zase na Vánoce společně trhneme rekord.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: gold. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 10. Benson Boone, Beautiful Things. A vy, pokud se chystáte někdo někam na svatbu, anebo do Chomoutu a nevíte, koho si vzít na svatbu za svědka, tak prosím vás, můžete letět do Ekvádoru. Tam vám totiž může, a teď dobře poslouchejte, sňatek odsvědčit i váš pejsek anebo kočička. Přijali tam teď na to takový nový zákon, je to geniální tak na druhou stranu, jak se vyhnout rodinným dramatům. Pes vás nepropije u baru a kočka vám neskazí proslov trapnou historkou z vysoké třeba, nebo ze střední, ze základky, odkudkoliv. Je to prostě konečně takové spravedlivé uznání, i když na druhou stranu je to až takový jako k údivu. Každopádně mazlíčci jsou v mnoha vztazích jediní, kdo s těmi dvěma lidmi vydržel od začátku do konce. Tak na to bychom si mohli zahrát i Zoo, neboli Zoo a Shakira.

0: Bamba, Top Thumping právě teď z Eteru Hit Rádia. Takhle chutná nedělní dopolko u nás. Doufám, že se máte krásně a já jenom připomínám, že my jsme celý pracovní týden od pondělí do pátku vám v rychlé pětce rozhrávali Denatura balíčky, která slaví narozeniny, mají 25% slevu až do zítřejšího dne, do 20. července. A já jsem se rozhodla, že udělám radost ještě někomu z vás, když nám napíšete na 777-937-777, stačí jenom chci dárek, tak já vám jeden balíček Denatura ještě někomu z vás dám. Takže pište právě teď, po 10. hodině vyhlásíme výherce, takže kdo chce balíček Denatury, napište mi na 777-937-777 a taky můžete mrknout i na můj Instagram Lea Giongiosi, protože druhý balíček rozdám tam. Každopádně, když jsme u té rychlé pětky, tak my opět zítra ve snídani šampionu, kde s vámi už bude i Jasmin podovolený s Michalem, tak zítra ráno hrajeme o pobyt na Šumavě a to je teprv něco. Tak díky, že posloucháte, za chviličku další skvělá muzika.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
7: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ.
1: Dnes bude zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně jinde oblačno, i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty různé podle polohy 21 stupňů, západní polovině Čech, jinde v Čechách až 25 a na Moravě až 29 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
2: Hezké dobré dopolko, nebojte, my jsme nezapomněli na narozeninovou ruletu, protože ta se bude roztáčet pro někoho z vás za několik málo okamžiků. Takže prosím vás, vyčkejte si, dejte si hlasitost na maximum, volume doprava, pošleme sem tam nějakou muziku, ale za chvilku cítím v kostech, že budeme dělat radosti.
0: Hit Rádio Vysočina. Jo.

0: a 9 minutek po 10. hodině. A představme si, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. A s tím já nesouhlasím, já bych to spíš udělala v obráceně.
1: No hele, záleží asi, co má kdo za partnera, že jo? Tak pokud má někdo partnera, který to udělá šup-šup za minutu, za dvě, tak je jasný, že
0: počkej, nakupování... Počkej, co to je to šup-šup?
1: No prostě...
0: Milískování.
1: Má to krátký trvání, ten sex, no tak jdou radši nakupovat na celý odpoledne, že jo? To se jako není čemu divit. Zatímco, když někdo to má doma jako kvalitně, no tak... Jako ty třeba asi, tak nechce radši nakupovat, jo.
0: To tady nebudeme rozebírat.
1: No tak vidíte, je to lidský, jako všichni se o tom boje furt mluvit. Za mě to je škoda. Pojďme si o tom popovídat, beru si brýle.
0: Teď jsem úplně beze slov. Každopádně si myslím, že to číslo možná bude, nebo proč není ještě vyšší. Nenarodil se totiž ještě asi muž, ten, co by dokázal dát ženě více radosti, než masivní sleva u jejich vysněných bod. Co si budem? Myslím si, že většina žen to tak má.
1: Nevím, já tohle z toho nakupování moc jako... Mě to vlastně nebaví, ani tebe baví nakupovat?
0: Asi nebaví. Ale mám někdy takovej ten den, kdy si fakt chci něco koupit, ale zrovna nikde nic nemají. A když prostě ten den nemám a jdu někde okolo, tak se mi zrovna něco líbí. Každopádně já jsem úplně jako mimo tohle, každopádně jsem se do toho úplně už zamotala. Že nechci o tom asi vůbec mluvit, ty jsi tady mě, úplně
1: no,
0: rozhodil
1: jasně,
0: tím,
1: já jsem mě rozhodil úplně.
0: Že prostě 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Tak kdo tomu ještě nevěří, tak si to shrneme, jo? Nakupovat můžete od rána do večera, nikdo vám nevyčítá, že střídáte obchody, nemusíte přestírat, já nevím, že se vám něco líbí, nemusíte brát všechno hned a hlavně potom nepotřebujete sprchu. Naopak jste často ještě krásnější než předtím, když si vlastně ženský něco hezkýho nakoupí, ale co se týče mě, já to nakupování moc nemusím.
1: Hele, já jsem ještě ale zas nezažil, že by mě někdo dal kartu a vyš si Filipku nakoupit. To by mě bavilo potom takový nakupování. Kdyby to byl někdo, že bych jako viděl, že mu neubyde na těch penězích, tak to by mě bavilo jít nakupovat.
0: Já si myslím, že tohle známe jedině z takového krásného filmu Pretty Woman, kde dostane tu kreditku a jde po Beverly Hills nebo Hollywood Boulevard, teď přesně nevím. A jo, proč ne? Tak jestli tady někdo, prosím vás, kdo by Filipovi dal kreditku, dejte mu.
1: Přiveste to sem,
0: on si bude rád nakupovat. Ty by si mohl být takový pretty man.

0: den, Hit Radio, 3:15 s vámi Lea s Filipem. Hezké dobré nedělní dopoledne. Tak je to tady. Pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety. Pouze v případě, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo měl, má, anebo bude mít narozeniny, jo? Takže 800 937 937 a máme tady zážitek téměř v hodnotě 4000 korun. Myslím si, že to bude opravdu nezapomenutelný zážitek. Jestli to chcete vědět, už teď mrkněte se na web hitradio.cz do ikonky soutěže, tam to máte všechno napsané, co rozdáváme, no a těšíme se v éteru na někoho z vás, protože volejte právě teď.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 13. a jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Já už teď vím, že máme ženský hlas v éteru. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Kristýna.
0: Kristýnko, odkud?
1: Z Duchcova.
0: Z Duchcova, ježiš, tam jsem byla nedávno na Kasanovských slavnostech.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Neviděli jsme se z pódia.
1: Nebyli, zrovna jsem byla na dovolené.
0: Je, já tam vlastně jsem každý rok, tak doufám, že ten příští se tam třeba potkáme. Každopádně, ano, Kristýnko, prozraď nám, jaké jsou tvoje plány na víkend, co jsi zažila, nebo co zažiješ.
1: No, dneska akorát jedeme s manželem a s dcerou do Berouna na výlet.
0: Ano.
1: Takže jsme na cestách a včera jsme měli takový pohodový den, že jsme se projít v mostě a nějaké to pisko a něco dobrého na zub.
0: No tak skvělý.
1: A zítra zase do práce.
0: Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Takže včera 18. července jsem měla narozeniny já.
0: Ano.
1: A 23. července má narozeniny můj syn Filip a vlastně moje tchýně Zdeňka, která
0: tak
1: má narozeniny.
0: Tak si vyber, pro koho budeme hrát, potřebujeme jedno datum.
1: Takže 23. července pro syna Filipa.
0: Dobře, kolik je Filipovi let?
1: Bude mu 17.
0: Bude mu 17. To už je velký kluk, střední škola, no, třeťák, čtvrťák?
1: Třeťák bude.
0: Třeťák. Skvělý, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 23. července, kdy tvůj Filip, syn, má narozeniny. Budou to tři songy, které ovládaly světové žebříčky Hitparád, ty jeden z nich vybereš a ten mu taky pošleme. Jenom bacha, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Kdo by neznal pomádu? John Travolta, Olivia Newton.
1: Zkusíme další.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Letní vypalovačka a série Las Ketchup.
1: Teď zkusíme do třetí ze všeho dobrého.
0: Dobře, roztáčíme právě teď. Justin Bieber, Love Yourself.
1: Jo, super, já myslím, že se mu to dobře líbí. Sice to není úplně jeho šálek kávy, ale myslím si, že mu udělám
0: radost. A co poslouchá Filip?
1: Ani přesně nevím, přesně takový ty hudby pro mladý, no.
0: Já tomu říkám hudba, které já nerozumím, protože já mám 15letýho syna, tak asi budou tak podobně.
1: Přesně.
0: Vždycky říkám, cože to je, kdo to je, anebo jakou řečí na mě mluvíš?
1: Ano, ano, manžel vždycky říká, že to vypadá, jak kdyby měli hlavu v píblíku vraženou a že jim vůbec nerozumí, takže něco takového přesně poslouchá můj syn.
0: Naprosto souzním s tvým manželem. Každopádně, Kristýnko, teď je to na tobě, aby si svému synovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Ano. Takže, milý Fildo, přeju ti k narozeninám všechno nejlepší, samozřejmě ať se ti daří ve škole, aby si udělal autoškolu, kterou teď přes prázdniny děláš, a aby si byl v životě šťastný, spokojený a všechno ti vycházelo přesně tak, jak ty přeješ.
0: My se tady s Filipem samozřejmě za celé Hit Radio přidáváme, všechno nejlepší, hodně štěstí při té autoškole, já už bych to znova asi nedala.
1: Ano, přesně tak.
0: Každopádně, hlavně bez nehod a opatrně. No a my tady pro tebe máme, ještě než pustíme song Justina Biebera Love Yourself, tak od firmy na zážitky. Máme tady, no, myslím si, že synovi by se to mohlo líbit, nebo někomu od vás, protože je to jako pro odvážlivce. Já sama se bojím, protože já se nerada potápím. Každopádně je tady kurz free divingu v Praze v Četlicí, konkrétně v Aqua Palace, v hodnotě téměř 4000 korun. Což znamená, že si dotyčná osoba, komu ten voucher věnuješ, zahraje na potápěče, je to na 4 hodiny, vyzkouší si to přímo v praxi v 8 metrů hlubokém bazénu pod dohledem zkušených instruktorů a tak podobně. Je to dobře, určitě super. Zážitek, ale já bych se strašně bála, já se bojím i normálně si zacpávám nos, když se potápím.
1: No jasně, ale tak oni ty mladí to mají nastavený trošičku jinak.
0: Že jo, oni jsou už jiná generace. My jsme se zasekli v devadesátkách.
1: My už máme trošku ty meze nastavené jinak než oni.
0: Je to tak, jak já doufám, že si to užijete, taky nám vydrž na telefonu, ať víme, kam to poslat. No a Justin Bieber už letí za vámi. Měj se krásný, Kristý.
1: Ahoj, ahoj, děkuju.
0: Ahoj.

David, s vámi taky Lea, posloucháte Hit Radio. Vy jste nám psali SMSky, chci dárek, protože nám tady již byl jeden balíček Denatury, o který jsme soutěžili celý týden v rychlé pětce, tak já losuju někoho z vás, protože těch SMSek, kamarádi, přišlo stovky! Normálně, to není ani možný, my vám obrovsky děkujeme. Tak teď jsem tady vylosovala, je to posluchačka Helča. Ahoj Leonko, jsem věrná posluchačka, chci dárek. Nic jiného jste psát neměli, stačilo jenom heslo chci dárek. Tak teď odepíšu na tu SMSku, potřebuji prostě adresu a tak, kam vám to pošlu. Gratulace veliká. Jak jsem zmiňovala v rychlé pětce, od zítřka pobyt na Šumavě. A to chcete, třeba se svou polovičkou, s kámošem, kámoškou, čerstvý vzduch. Paráda, léto v plném proudu. No a taky po 11. hodině hity na přání k vaření, takže už teď si napište, co byste rádi slyšeli na 777 937 777.

0: Freedom.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Dnes očekáváme polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm. Co se týče teplot, v západní polovině Čech až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25 a na Moravě se dočkáme až 29 stupňů Celsia.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké nedělní dopoledne. Odpoledne bude až za pár minutek, protože teď 60 minut budeme hrát playlist jenom podle vás. Hity na přání k vaření startují právě teď. Napsali jste si od Depešáky a taky Umbrella od Rihanny. Tohle bude. No a co bude dál, tak je na vás. 777 937 777 a my jdeme hrát.
1: Hit Rádio Vysočina.

Rihanna Umbrella, což znamená deštník, ten rozhodně budeme potřebovat dneska i zítra, tak pokud vyrážíte někam na výlet, tak nezapomeňte přibalit sebou. Jdeme na vaše SMSky na 777-937-777. Nám napsal Martin a Jiřinka. Krásnou neděli, Leuško, vracíme se z krásného víkendu v Mariánských Lázních. Ten malinký smutek z návratu do reality nám dokonale pomáháš zvládat. Ježíš, to je hezký, díky tvému skvělému moderování a tvým krásným smíchem. Tak ještě kdyby si zahrála Evu Farnou Perpetuum mobile, děkujeme Martin a Jiřinka. Jiřinko, Martine, já vám děkuju za krásná slova, za moc hezkou zprávu. Vážím si toho, jsem ráda, že nás rádi posloucháte a že vás naše moderování baví. Každopádně Eva Farná rozhodně nesmí chybět. Tak tady je pro vás Perpetuum mobile Eva Farná.

hity na přání jenom podle vás, píše nám tady Péťa. Dobrý den, dnes k obědu špagety carbonara, protože mám pouze jednu funkční plotínku na varné desce. Prosím o svaz českých bohémů od Bohnoutů. Děkuju, krásný den, Petra. Tak rozhodně Bohnouti svaz českých bohémů budou. Taky Erik Pritz, Colon Me a doplní je Verve. To máte rádi, tak tady to máte.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Hity na přání k vaření volat si můžete právě teď. Někoho rádi bychom slyšeli v éteru Hit Rádia. Takže 800 937 937, těšíme se na někoho z vás. Pokud chcete slyšet song, který rádi posloucháte, nebo jen tak někoho skrz éter Hit Rádia pozdravit, od toho jsme tady. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Patrik.
0: Čau Patriku, co děláme? Stlum si tam trošku to rádio, ať se neslyšíme dvakrát.
1: Určitě, už to stlumuju, já myslím, že jsem se nedovolal už.
0: No dovolal, a jedeme živě.
1: Takže to, no my teďkom s to se synkem objíždíme pastviny. Koukáme, jestli dobytek má do vzkrmeního. A
0: je, to je krásný, a kde se nacházíte?
1: Teď jsme momentálně v Rudíkově.
0: Kde to je?
1: To je Třebíč Velký Mezříčí.
0: Aha, takže zdravíme. A jaké tam máte počasí? Tady v Praze docela zataženo.
1: Teď, no, potřebovali bychom, aby zapršelo a zatím podle radaru se je vidět, že se to vyhýbá.
0: Tak já doufám, že ty kapky deště vám tam spadnou.
1: Jo, já si jenom vytáhnu synka ze sedačky, protože je nějaký trošku dobrý.
0: Takže, no hele, klidně vytahujeme přímo takhle živě z éteru Hit Rádia. Každopádně, co ti zahrajeme a synkovi?
1: Já bych viděl, protože Páťa má rád škvory stylu starých vín, tak já bych viděl, že zahrajeme pro něj.
0: Jasně.
1: A pro všechny, co tak nějak drží dneska tu nedělní pohodu. Protože ono to zatím nevypadá, že by se dalo úplně něco dneska dělat, protože momentálně se vyhýbá nějaká vlna sosenky, že ne, tak budem doufat a budem na ní čekat, aby se nám trošku i ta tráva zazelenala.
0: Dobře,
1: a
0: tak
1: jsme nevypadali jak na Sahaře.
0: Sílu starých vín posílám za vámi, mějte se krásně, díky za tvůj
1: paráda,
0: telefonát, ahoj.
1: Mí se, ahoj.
0: A pokud i vy chcete slyšet svůj oblíbený song, tak si o něj napište 777 937 777. Hezké dopoledne.

Miley Little Sims Burna Boy, hrajeme hity jenom podle vás, jinak tomu nebude ani za moment. Robin Schulz, Guru Josh Project nebo Demi Lovato a Let It Go. Abychom se trošku schladili, nám tady napsala posluchačka Martina, ale já si myslím, že teďto počasí je velmi příjemné, kdyby nepršelo, tak úplně ideálka. Každopádně jedno ale přáníčko se nám tady opakovalo několikrát, že si přejete hříšný tanec. A my vám to s Filipem samozřejmě rádi od srdce splníme, takže za chviličku baby nebude sedět v koutě, jo? Počkejte si na to. A dobrou chuť.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes můžeme očekávat zpočátku na východě polojasno, jinde oblačno až zataženo, občas deštěm nebo přeháňkami a místy očekáváme také bouřky. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech až 22 stupňů, jinde v Čechách až 24 a na Moravě až 29 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
2: Krásné dobré, teď už odpoledne, hlavně dobrou chuť, pokud baštíte, obědváte, nechte si chutnat, my vám k tomu budeme hrát. Daša anebo Sean Paul a Dua Lipa.
0: Hit Rádio Vysočina.

tady, nechce si chutnat. Elon Musk už má ve šrajtofli 1,3 milionu dolarů. Chápete to? To je prostě o bilion víc než druhý v pořadí. Za ty už si nás může koupit úplně všechny. Každopádně vidíte, maminky, jak je důležité nevyhánět děti od počítačů. I když já tomu svýmu klukovi taky pořád nadávám, je mu 15 a u počítače by byl nejradši 24/7, jak se říká. Kde by dneska byl, kdyby mu ta jeho kdysi zabavila klávesnici a vyhnala ho od počítače dělat něco užitečnějšího? Třeba učit se, že jo? Jasně. Měl by dětství s kamarády, ale zase by tam bylo o 1,3 bilionu, ne milionu, ale bilionu dolarů chučí. Chápete to? Já si to nedokážu ani představit. Tak prosím vás, podporujme děti v těch počítačích, jo?

0: máte nějakou takovou vlastní historku nebo zážitek, vzpomínku k danému tématu, tak hrajeme o poukaz na nákup na 4Camping 7000 korun. Pište nám to na web hitradio.cz a my opět v pátek vyhlásíme vítěze někoho z vás. Tak držím pěsti, ať máte štěstí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kdyk z Eteru Hitrádia vyrážíme za volanty, pokud jste si mysleli, že nejvulgárnější jsou řidiči BMW, tak velký omyl. Škodováci je v pohodě strčí do kapsy. Já jsem toho ukazem, protože já za volantem jsem strašně sprostá. Fakt jsem normálně strašně sprostá. Vytočí mě úplně všechno, škodovku mám, takže asi něco na tom bude. Každopádně podle velkého britského výzkumu, kde to teda tvrdí opět jakýsi
1: vědci,
0: tak celosvětově utrousí řidič škodovky 57 tisíc prostěren měsíčně a řidič BMW o 5 tisíc méně. No, tak jak pak jste na tom vy? Dejte vědět na 777 937 777. Jste řidiči sprostí za volanty? Dejte vědět.

0: Neděle 19. červenec, pár minutek do 13. hodiny a já se s vámi pro dnešní den bohužel musím rozloučit. Za chviličku po 13. se na vás těší naše skvělá Káťa Pechová, tak rozhodně nikam neodcházejte, spousty skvělých hitů, muziky, nálady, energie, to vy máte rádi a my děkujeme, že jste s námi. Byla s vámi Lea, těším se příští týden a pokud možno, užijte si ten den úplně naplno. Tak čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Zpočátku na východě bude polojasno, jinde už oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, místy taky bouřky. Ve východní polovině území silné bouřky a na východě a jihovýchodě Moravy a Slezska až velmi silné. Odpoledne a večer bude od západu postupně ubývat srážek a taky oblačnosti. Jinak teploty nás čekají hodně, hodně rozličné. V západní polovině Čech 17 až 22, jinde v Čechách 21 až 24, no a na Moravě a ve Slezsku 24 až 29. stupňů. Krásné odpoledne, 13 hodin, s vámi už Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou neděli i přes ty blížící se bouřky. Další hity k tomu, teď Green Day.

Baby Goodbye, ale Farben v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině. Prosím vás, jestli se chystáte teď na dovolenou, už máte uklizeno, protože, ano, 75% lidí, což je fakt hodně, před dovolenou dokonale uklidí svůj domov. Jo, žádný obyčejný, jakože tady se neválej ponožky. Normálně vyprat všechno prádlo, vysát, vytřít, uklidit koupelnu, kuchyň, prostě všechno. Protože logicky, po té dovolené, ať už trvá 3 dny, týden, 14 dní, se vlastně jako chceme vrátit do čistého a ne do chaosu, jo? Ono stačí ten chaos, který vyvolá balení, jo? Nehledě na to, že představa, že se vrátíte z dovolené a rovnou začnete uklízet, je příšerná. No a navíc je tu ještě ten fakt toho, že tam pak hodíte ty zbalený kufry po návratu a ty přece jenom vybalujeme vždycky taky poměrně dlouho. Tak pokud se chystáte na dovču, radši uklidte. Budete mít lepší pocit. No a nebo se na to vykašlete. Teď to neuvidíte, ne? Další hity za chvíli Last Good Night a teď už douší Meža All About The Money.

Good Night a Pictures of You, posloucháte Hit Radio. Přeju krásnou neděli, čtvrt na dvě, doufám, že v ideálním případě máte nohy nahoře, jo. Pokud ne, třeba pokud sedíte v autě, tak je nahoru, prosím vás, nedávejte, to by bylo blbý. Nás čeká, kromě spousty dalších skvělých songů, jeden song, u kterého vám zaručuju, že ať už potřebujete se zvednout, abyste třeba pověsili prádlo, jo, nebo byste potřebovali teda ale opravdu už jako vytřít, anebo naopak se jenom tak trošku protáhnout, jo, po tom celém víkendu, tak tenhle song je perfektní snad úplně na všechno. V autě se s ním výborně vykřičíte. Prostě geniální antistres. Anastasia do uší, taky Alex Warren nebo Miraj už za chvilku.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Miraj a Anděl, posloucháte Hit Radio. A dámy, dívky, ženy, pozor, pozor, pozor, pozor, jak se nahlas hodnotíte před svými dcerami. Protože pokud svoje tělo kritizujete, což my umíme, jo, ruku na srdce, a mluvíte o tom, jak musíte zhubnout, nebo že vypadáte strašně, způsobíte podle psychiatrů to, že k sobě budou taky víc kritický, a to víc, než je zdrávo. Takže abyste jim posílili sebevědomí, koukejte se ráno před zrcadlem, pěkně vychvalovat do nebes, jo, úplně zadalo mě to sekne, jo, jako fakt intenzivně. A nebo taková malá mnemotechnická pomůcka, vezměte to, co byste chtěli říct, a tu druhou část polkněte, jo, protože co si budem, máme tady takových pár ustálených rčení, jakože třeba chcete říct, to jsem pěkná kráva, jo, no, tak vy řeknete jenom, to jsem pěkná, to zní mnohem líp, ne, nebo třeba jsem dokonalá v tom všechno zkazit. No ale vy neřeknete už ten zbytek, že jo? Jsem dokonalá. Hotovo. To se naučíte, to je jednoduchý, jo? Nebo takový to, třeba já používám často, jsem chytrá, až jsem blbá. No ne, nechte to na tom chytrá. Jo, uvidíte, jaký pozitivní vliv to bude mít nejenom na vaše dcery, ale i na vás.

Pátku 2:45, ano, neděle, ten děsivý den, kdy prostě tak nějak od toho poledne už víte, že se blíží pondělí. Ale hele, tím spíš je prostě potřeba z toho vyždímat co nejvíc, zvlášť pokud máte volný den. Takže co? Vyždímáme. O ten nejlepší soundtrack se vám k tomu postaráme my. Sia a Kendrick Lamar, Lady Gaga nebo třeba Lana Del Rey už za chvíli.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Zpočátku na východě bude ještě polojasno, jinde už oblačno a zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, místy taky bouřky. Východní polovina území, tam se objeví silné bouřky a na východě a jihovýchodě Moravy a Slezska až velmi silné. Odpoledne a večer bude potom od západu postupně ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech 17 až 22, jinde v Čechách 21 až 24, no a na Moravě a ve Slezsku 24 až 29 stupňů. Hezké odpoledne, 2:14, krásnou neděli vám všem přeju, ať prosím vás nikde nezmoknete. Další věty k tomu, za chvilku Shakira a teď už do uší Imagine Dragons.

Shakirázu v éteru Hitrádia. A když jsme u té zoo, tak prosím vás, v pražské zoo se teď stal zázrak, kterému nikdo z těch ošetřovatelů nevěřil. Respektive nevěřili jí. Jedna gepardice, jo. Před 8 lety totiž přijela z Francie a to ve stavu, kdybyste na ní nevsadili ani korunu. Jo, prostě byla zničená psychicky i fyzicky, což je samozřejmě strašný. No ale teď, po skvělé péči, pozor, má 5 koťat. Jo, je to tak, naprosto skvělý. Takže ano, milí experti, jde to, jo, jde to. Je to taková skvělá ukázka toho, že i když vás život třeba na začátku sešrotuje, jo, i když to vypadá fakt bledě, tak pořád můžete se sakramensky překvapit. A to je naprosto skvělá dávka motivace. Akorát teda 5 dětí najednou, ještě v gepardí rychlosti, no chudák, čerstvá maminka, každopádně na koťátka, tak můžete vyrazit podívat. Douší další hity, za chvíli Taylor Swift a teď Swedish House Mafia. Jdem na to!

0: slibuju, že i ve sluníčku, i v dešti to bude skvělý. Jakože vám pošlu další skvělý hity, jo? Mark Ember k tomu, tak Global DJs nebo Opět a Radeček, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Opět a Radeček. I tak to za to stojí, posloucháte Hit Radio, díky, jste skvělí, my tu totiž řešíme počasí, jo. Protože v Česku dneska je to co kilometr úplně jinak, jo. Třeba jižní Čechy, tam je moje mamka hlásí, sprchlo, hřmělo jinak, dobrý, jo. No a vy píšete, Silva píše, na severovýchodě v Budišově nad Budišovkou se žene doslova peklo, černočerná tma, hromy, blesky, vítr. Tak tam bych typla, že něco přijde teda, jo, z tohohle popisu. Věrka píše ze Šumperka, ve 12 hodin jedna bouřka, ve dvě další. No, tak doufujeme, že už tam je vybouřkováno. No a Pardubický kraj, tam je to docela veselý, protože Kačka s Michalem jedou v autě, ty píšou ze Svratky, že tam je už po bouřce, dokonce byly i kroupy, což teda máme i důkaz, protože Renča, ta poslala fotku, která řekne za 1000 slov a doslova tam má asi tak 1000 krup na lopatce, má krup, že by je mohla prodávat, škoda, že se roztečou, ale jinak jako hustý. Tak prosím vás, jestli jdete ven, jo, tak nevím, pláštěnka bude možná v tomhle případě zbytečná, možná by to na hlavu chtělo spíš třeba helmu na kolo. Držím pěsti, prosím vás, hlavně opatrně, jo, klidně radši zůstaňte třeba na gauči. Další hity k tomu za chvíli Ray Dalton a teď už Alan Volk.

JC Stewart a jeho Scars. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. A dámy, dočkali jste se. A ano, pánové, vám končí utrpení. Dneska totiž končí mistrovství světa ve fotbale. Jo, bylo to dlouhý, jo, my jsme vypadli hned na začátku, jo, i tak je to drama. Včera Anglie s Francií, Anglie teda vyhrála, repre Francie teď dostává příšernou bídu, jakože příšernou, jejich trenér skončil se slzama v očích, ono to totiž vypadalo celý první poločas, jakože to oba týmy vzdali. Anglie si to pak rozmyslela, no a zaslouženě vyhrála. No a dneska v 9 večer finále Argentina se Španělskem, jako... Už to bylo dost dlouhý, víme, i do Nick Trumpů se přijde prej podívat, jo, ačkoliv to může být hlavně proto, že o poločase to bude jak na Super Bowlu a čekají je několik hudebních vystoupení, Madonna tam bude, jo. Škoda, že většina fotbalových fanoušků je kvůli tomu naštvaná, protože chtějí spíš ten fotbal, logicky. Kor, když proti sobě stojí dva giganti, Španělsko versus Argentina, že jo. No nic, jo, pak to odehrajou a je konec a pozor, na 4 roky máme zase klid. Další hity douší už za chvíli Rosa, Bruno Mars, Beyoncé nebo Shabuzi, tak buďte s námi.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Zpočátku na východě může být ještě polojasno, jinde už ale oblačno až zataženo, občas s deštěm, přeháňkami, no a místy taky bouřky. Na východní polovině území silné a na východě a jihovýchodě Moravy a Slezska velmi silné. Odpoledne a večer potom bude od západu postupně ubývat srážek a taky oblačnost. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech 17 až 22, jinde v Čechách 21 až 24 a na Moravě a ve Slezsku 24 až 29. Hezké nedělní odpoledne, chvilku po 15. S vámi stále Kateřina Pechová a ty nejlepší hity. Právě teď Michael Schulte.

0: We are young a fun v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, důležité věci zazněly. Je čas dát si tu jednu velmi zbytečnou zprávu.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Želvy dokážou v případě nouze dýchat zadkem. Jo, nemáte zač.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

Chainsmokers a Coldplay, geniální spojení na Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, ano, mraky, hřmění, bouřky, to všechno provází tuhle neděli 19. července. A já bych vám popřála sluníčkovou neděli, jo, ale trošku mi to komplikuje to počasí, tak to můžete udělat vy, zkuste se usmívat. Co? Takhle při neděli by to mohlo jít. No a můžeme si spolu zavzpomínat třeba na váš páteční večer, co? Bylo to v klídku nebo bylo?

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ordinary Worlds, Duran Duran v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No pozor, pozor, i příští týden hrajeme o další krásné ceny z Top e-shopu s outdoor vybavením for camping. A tento týden to bude o nejlepší dovolené v kempu. Co? Společný umývárky, noční nehody o natažený šňůry od stanu. Já jsem třeba pravidelně v dešti vždycky se dotýkala, jo, ty plachty, až mi to přišlo okouzlující a ano. Takže logicky do toho stanu začalo kapat. Výborná věc, vřele doporučuju. Pište nám svoje historky na hitradio.cz, hrajeme o poukaz na nákup na 4Camping na 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. No a teď už do uší další hity. Tohle jsou Mandraže a Motýly.

Lost Frequencies právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. No a krásnou neděli, ať už je u vás zatím ještě hezky, nebo naopak už tam máte kroupy, bouřky, deště. Prosím vás, hlavně opatrně, jo, protože ty kroupy mají padat, tak už jsem to dneska říkala, no. Taková helma na kolo, to by člověk neřekl, jak může být praktická, že jo. K nedělnímu odpoledni ty nejlepší hity Roxette, DJO nebo třeba Pokáč, už za malou chvilku.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Pro dnešek stále platí výstraha před bouřkami, a to hlavně na východě Čech, východě a jihovýchodě Moravy a Slezska. V noci pak jasno až polojasno, 12 až 7 stupňů. No a zítra nás čeká většinou sluneční den, v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území většinou oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na severu taky přehánky. No a večer opět oblačnost a srážky budou ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy kolem 25. Krásné odpoledne, 2:02, neděle. Co? Jak se máte? Zvládáte? Příprava na pondělí? Já doufám, že se tím příliš nestresujete tou blížící se prací. Ty nejlepší hity k tomu? Teď už Dua Lipa.

Kejtou a John s námi v éteru Hit Rádia. A vy, co už jste se vrátili z dovolené a byli jste s dětma a jste vyřízení? Ono totiž, pozor, to fakt není jen tak, jo. Podle odborníků by rodiče potřebovali po týdnu prázdnin s dětmi 2,5 dne na to, aby se dali psychicky, fyzicky, mentálně dohromady. Jako to, kde máte ty 2,5 dne vzít, to nikdo netuší, jo, to je jenom jako, že by to bylo prýma, kdyby to bývalo bylo šlo, protože pravděpodobně musíte zpátky do práce, že jo, ideálně vlastně i s dětma, protože moderní babičky většinou lítají na paraglidu nebo se potápí někde se žraloky, tak pokud máte tuhle dovču už za sebou a možná trošku trpíte, držte se, už jenom 7 týdnů a jdou zpátky do školy. Miles

Because the Night, 10,000 Maniacs v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, čtvrt na pět, stále neděle, ano, stále se držíme ve víkendu, zuby nechty, oddalujeme ten pracovní týden, co to jde. Vám se třeba začíná dovolená? Jaký je to pocit? Je to dobrý, co? Tak si to užívejte. K tomu další hity David Guetta a Kim Petras, Eminem nebo Nickelback.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Nickelback, posloucháte Hit Radio. A pozor, žádní psi nebo kočky. Ne, ne, ne. První humanoidní robot, který vypadá jako člověk, míří teď v Číně do masové výroby. A vy ho nebudete chtít na vytírání podlahy. Je to bizarní představa, koupit si někoho, kdo vypadá jako člověk, stojí jako garzonka. A vlastně jediným jeho úkolem je, abyste se necítili sami. Je to v podstatě velice drahé a velmi realistické Tamagotchi. Kdo si vzpomene, jo? Pamatujeme si Tamagotchi, udržet zvířátko naživu? Ano. Tohle Tamagotchi má k tomu navíc kůži a taky výraz v obličeji. Co je super, je, že neodmlouvá a vaše historky bude poslouchat klidně 50krát, 60krát, milionkrát, jo? Což je super v některých situacích. Nevím, jestli to úplně vynahradí toho živého lidského nebo zvířecího společníka, ale hele, jestli máte zbytečný miliony na rozhazování, tak co by ne? Nebo radši pes a ty nejlepší hity.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Sunrise Avenue v éteru Hit Rádia. Krásné nedělní odpoledne. A hlavně klid. Pohodičku. Víkend za námi. Zajímalo by mě, kolik z vás si zvládlo odpočinout. Jakože fakt odpočinout. Protože pravdou je, že to nám obecně moc nejde. Tak doufám, že aspoň trošku jste se zvládli zrestartovat. Vy, co jste byli celý víkend v práci, tam to úplně neplatí. Jo, vy to doufám doženete v týdnu. No ale vy, co jste byli doma, tak já doufám. Případně máte posledních pár hodin na to se pořádně zaflákat. Nejlepší soundtrack vám k tomu samozřejmě dáme New Radicals, Edward Maya nebo třeba Benson Boone už za chvíli.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Stále platí výstra před bouřkami, a to hlavně na východě Čech a východě a jihovýchodě Moravy a Slezska. V noci pak jasno až polojasno, 12 až 7 stupňů. No a zítra v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území většinou oblačno, přechodně až zataženo. Ojedinělé taky na severu místy přehánky. Večer potom bude oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů. Krásné odpoledne, 3 minuty po 17. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Už za chvilku Linkin Park a právě teď Ed Sheeran a Shape of You. Tak jdeme na to.

Linkin Park v éteru Hit Radia. Krásné odpoledne. No a pozor, pozor, pozor, protože pokračujeme a vy opět vzpomínáte, lovíte svoje zapomenutý nebo polozapomenutý historky a ano, opět se s nima vydáváme ven. For Camping máme pro vás další voucher, další krásné ceny z top e-shopu s outdoor vybavením. A je to jednoduchý, jo, stačí zajít na web hitradio.cz, no a napsat nám vaše historky a pozor, tento týden na téma nejlepší dovolená v kempu. Takže ano, vzpomínáme na to poctivé kempování, jo, prostě pod stanem, ale i třeba v chatce nebo v karavanu, to už necháme na vás. Hrajeme o poukaz na nákup na For Camping za 7000 korun na značku Peak Design, věřte mi, stojí to za to. No a máte na to celý týden, jo, a přesně v pátek vyhlásíme vítěze, tak držím pěsti. A posílám další hity Shakira, Whenever, Wherever.

romantiky Bruno Mars dohrává v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli. Tak čau, jak u vás je? Protože Moravou se prohnaly poměrně brutální bouřky, tak doufám, že jste všichni v pohodě, že vaše domy stojí a že jste

éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Rej v éteru Hit Rádia, přeju krásné odpo. No už se to zase stalo, já už fakt nevím, hele, ach jo, to je po několikátý, muž nechal manželku na benzínce. Což o to? On si toho všim po 300 kilometrech. Jo, jeden Francouz prostě zaplatil za benzín a jel. Bohužel i s manželčiným telefonem, což je docela komplikace. Ničeho si dokonce nevšimla ani jejich dcera, která vzadu v autě spala. 4 hodiny si tak užívali naprostýho klídku, pohodičky, než jim došlo, že tam vlastně něco v tom tichu chybí. No a samozřejmě vůbec netušili, kde maminku nechali. 300 kilometrů, krásná věc. Moc by mě zajímalo, jak potom vypadalo to setkání, jo? Pač, já nevím, maminky, představte si, že by vás takhle manžel někde nechal. Asi by tam bylo dojetí určitě, no a možná taky dvojitý Nelson. Co?

Sam Felt a Jonas Blue na Hit Radio. Krásné odpoledne všem a pozor, protože zítra sice pondělí, ale má to i dobré stránky. Čeká vás opět snídaně šampionů a sní taky rychlá pětka, je to tak. No a celý týden teď budeme hrát o pobyt na Šumavě. Spousta nádherných míst. Věřte mi, tohle si nechcete nechat ujít, takže nezapomeňte. Pět rychlých otázek, pět rychlých odpovědí, ideálně správných samozřejmě, a fantastická výhra je vaše. Startujeme zase zítra ráno, držím pěsti. No a za chvilku už třeba Kelly Clarkson nebo Black Eyed Peas, tak buďte s námi.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda v pondělí projedná úpravy upřesňující povolené složení hraček. Konkrétně jde o použití kobaltu. Kobalt je tak podle navrhovaného nařízení přidán na seznam látek, které jsou pro výrobu hraček označeny jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické. Turistické cíle napříč Českem dál lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad. Velký zájem je ale také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, jak říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
2: Společně s krajskými centrálami cestovního ruchu zde v CzechTurismu hledáme a představujeme také tzv. Neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
1: Velkým lákadlem je pro turisty v létě například stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká IQ-landia. Fotbaloví mistři světa dnes večer dostanou vedle vysněné zlaté trofeje také rekordní odměnu od Mezinárodní federace FIFA. Vítěz finálového souboje mezi Španělskem a Argentínou získá 50 milionů dolarů. Poražený tým obdrží 33 milionů dolarů. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hit Rádio Vysočina. Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina.
1: Happy birthday.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Say low.